0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí,

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Zajistě viete, že toto bol Jiří Suchý a jeho žlutý tulipán, s ktorým mu prišiel k svátku gratulovať Olda, ako zneli prvé slová tejto pesničky. Pieseň je zo semaforskej hry z roku 1962 Jonáš a Tingle Tangle a ak ste pozornejšie počúvali, tak je vám zrejme, že to bola silná protivojnová pesnička. Jiří Suchý oslávil včera, teda vo štvrtok, 95. narodeniny. A ešte stále hrá, spieva a píše. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho piesne. Aj nasledujúca Jo, to jsem ešte žil je jeho protestom proti vojne a tretia Pramínek vlasu už bude ako drvivá väčšina piesní o láske. Spieva Jiří Suchý.
0: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do nej pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byl

aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.